pracovat, aby si dali toto rozpomodě a za to tím páči právě postavku na sebe kvěka. Zase jim hledat, aby jsme to byla za posledky pětliku, my jsme se do někoho. Nedávně jsem to kakáky, paní pečí, nedávně jsem to kakáky, paní pečí, dole, nikdy stojí stavu, ta partika aerobika, kdyby jsem